0: umejte se rajsko in veliko rajajte.
1: Ja,
2: hvala, Tanja Žagar, ker si prišel veseljavo v raj.
3: Jutranja budnica od ponedeljka do petka med 6 in 10 na veseljaku.